0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás!
4: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
5: Takže dobrá noc?
4: Velmi dobrá.
6: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
4: Postele Losina.
5: Porsche Plzeň.
6: Dobrý den.
5: Je Škodovka vaše srdcovka?
6: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
5: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
6: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
5: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
4: Porsche Plzeň.
6: Porsche-Plzeň.cz.

0: hit rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
4: Postele Losina.
5: Porsche Plzeň.
6: Dobrý den.
7: Je Škodovka vaše srdcovka?
6: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
7: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
6: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
7: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
5: Porsche Plzeň.
6: Porsche-plzeň.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let.

0: přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
1: Máte snad něco lepšího?
0: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
1: Jo.
0: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
1: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
0: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
1: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: mě slyšela.
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové

0: sítí. Pokud to podmínky dovolí, bude akce probíhat až do ranních hodin.
1: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
2: Počasí pro dnešní den: nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15. K tomu slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Takže počasí jak obrázek malované.
3: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
2: Krásné dobré raníčko, 7:02 s vámi Lea až do 13. hodiny. Tak to odstartujeme, ten nejlepší víkend českého éteru s dobrou náladou, pozitivní energií, hlavně skvělou muzikou. Tak hezké dobré ráno, napište mi klidně, kdo stáváte s námi na 777-937-777 a odkud třeba posloucháte, a já posílám další skvělou muziku. Adam Lambert a nebo Kamrat Be Mine právě teď. Hezké ráno.
3: Hit Radio FM+.

Dam Lambert, dobré ráno, 7 hodin 8 minut a dneška 19.9. je den oceň svou manželku. Fakt, normálně je den oceň svou manželku. To je takový hezký. A teď vážně, nakolik byste její práci opravdu ocenili, pánové, co? Dejte vědět. Protože jakýsi Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, tak to bychom se každá z nás měli opravdu krásně, holky, co říkáte. V podstatě máte doma generální ředitelky, které pracují za děkuju a zbytek studené kávy. Takže pojďme si to shrnout, jo? Kdyby manželky začaly stávkovat, moderní civilizace skolabuje do 48 hodin, protože prostě nikdo jiný neví, kde jsou, já nevím, třeba náhradní sáčky do vysavače, že jo? Protože my ženský prostě víme opravdu všechno a tu domácnost máme zmáknutou. A tady nejde prostě jenom o mytí nádobí, to je taková ta nejlevnější položka, počítá se mentální zátěž, což je strašně důležitý. A takový ten náš neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že já nevím, ve středu mají děti tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází horčice, doma žádné pečivo a tak dále a tak dále. Tak já bych řekla, že to je taková manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí šesticiferné sumy, ale doma je to prostě jo, máma ví, nebo moje žena ví, to ví všechno přítelkyně, já nevím nic. Tak si zkuste, pánové, představit takový ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering a třeba krizovou intervenci. Pracovní doba 168 hodin týdně, plat nula, benefity jsou občasné obejmutí. Tak prosím vás, nikdo normální by na tohle samozřejmě neklikl. Takže ženy, manželky, přítelkyně, prostě já nám tleškám. Jsme hold boží stvoření. Teď jdem čarovat. Abrakadabra, Lady Gaga, dobré ráno.

0: Lucie, Amerika, Hit Radio, 3:15. Krásné dobré ráno, s vámi taky Lea až do 13. hodiny a samozřejmě vy, naši posluchači. Pojďme se podívat k 19.9. Co pak se dneska slaví, co se kde děje. Každopádně velmi důležitá informace. V Mnichově dnešním dnem odstartoval tradiční pivní festival Oktoberfest. A potrvá až do 4. října. Já jsem před pár lety měla možnost v Mnichově Oktoberfest zahajovat a bylo to naprosto skvělý. A normálně jsem se v němčině musela naučit včelku Máju od Karla Gotta. Bylo pro mě něco naprosto šílenýho, ale zvládlo se to, bylo to skvělý. Měla jsem na sobě i takový ten typický oblek, ty šatičky, svoje vnady jsem měla až někde pod bradou, to byla katastrofa, nebo jsem měla pocit, že mám svoji zadní část těla na hrudi, jak nosí se takové ty stažené korzety, dámy mi porozumí, pánům se to asi líbí, každopádně dýchat se v tom nedalo, ale byla to naprosto boží a skvělá zkušenost. Tak kdo se chystáte, tak si dejte jedno zlatavé, krásné, dobré pivečko, malé na mě. A já vám pošlu skvělou muziku. Třeba Los Frequencies, Alvaro Soler, troška toho sluníčka a taky Mel C, Poš Spajska.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
12: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
11: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
13: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
16: No to snad ne.
17: Nemáte svůj den?
18: Tak si udělejte Alegria den.
19: Alegria dny jsou tady.
20: Se slevou 7% na zážitky.
19: Zážitkové restaurace.
20: Pobytové zážitky.
19: Adrenalin.
20: Automoto a mnohem víc.
19: U nás si vybere opravdu každý.
20: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
19: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
20: Nejlepší dárek je zážitek.
21: Firma na zážitky.
20: CZ.
22: Vynech lepek.
23: Otužuj se.
24: Ber hořčík.
25: Zkus půst.
23: Víc bílkovin.
24: Méně cukru.
25: A adaptogeny.
26: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
27: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?
0: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Tento víkend slaví narozeniny seriál, který určitě všichni znáte. První díl Kroku za krokem se totiž vysílal 20. září 1991. Postupně jsme mohli zhlédnout 160 dílů o tom, jak to rodině Lambertů a Fosterů klape. Nejrušnější nádraží na světě, ležící v centru japonského Tokia, testuje robotické odpadkové koše. Snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit současnou pracovní zátěž úklidových čet. Nádraží denně využije více než 2,7 milionu cestujících. No a v Mnichově dneska začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než 6 milionů lidí. Litr piva tady bude stát přes 160 korun.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je nádherný den a YouTube.

0: Hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv takhle z rána od vás. Vy vůbec nespíkáte, protože většina z vás pracuje, nebo nám tady píše třeba Jirka z Bydžova. Dobré ráno, Leonko, poslouchám vás v autě a chystám se na nákupy a do práce. Dneska vařím asi pro 150 lidí, hezký den, Jirka z Bydžova. Tak Jirko, kdyby se ti chtělo uvařit pro 151 lidí, tak já bych ti byla vděčná. Každopádně díky za zprávu, taky tady píše Jarka. Ahoj Leonko, moc ráda tě slyším, vždycky mi po ránu zvedneš náladu. Víkend s tebou nám v práci lépe utíká. Jsem právě teď na benzínové pumpě u Brna. Zdravíme všechny posluchače a tebe do rádia. To je hezký, tak zdravíme Brnečko, tam já se chystám příští týden, tam mám zrovna nějakou akci, takže možná se zastavím i na té benzínové pumpě. A každopádně díky každému z vás, kdo píšete, že s námi vstáváte a že nás posloucháte. Za chviličku Katy Perry nebo The Sound of Silence a taky Miraj a Trips.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internet.

0: AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
2: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
1: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
3: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
2: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
3: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
4: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
5: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
6: Takže dobrá noc?
5: Velmi dobrá.
7: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
8: Postel Losina.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Ahoj, tady Sagwan Toffee. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
15: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
16: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
17: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
3: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
2: Byty Dobřany.cz.
4: V Dobřanech se žije dobře.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna s budoucí dálnicí D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začnou dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Připraveno je na každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Akce se dnes zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Na více než 160 místech se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Letošní 21. roční

0: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Počasí pro dnešní den, sobota 19. září, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
2: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děngéši.
1: 8 hodin 3 minutky, aktuální čas, hezké dobré sobotní ráno s vámi Lea do 13. hodiny. Uděláme si to hezký, jo? Teď bude pokáč, taky si dáme něco tanečního, co třeba hit Rock My Body. To by nás mohlo i takhle po ránu probrat, tak já doufám, že vám tímhle udělám takovou tu náladu o něco lepší. A vy, kdo pracujete, nebojte, nejste v tom sami, jsme v tom společně. Čeká nás toho dneska ještě hodně a taky se bude roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás.
2: Hit Radio FM Plus.

radosti najdeš všude, kam se podíváš. Jak říká Pokáč, nádherná pecka, takže právě teď dozněla z Eteru Hit Rádia 7 minutek po 8. Až jsem se z toho zabotala jazykem trošku. Každopádně pojďme do Japonska, protože tam vymysleli sport, ve kterém jsme všichni, já bych řekla úplně jednoduše, mistři světa amuleta. Fakt? Stačí zavřít oči a můžete vyhrát balík peněz, ne teda u nás, ale opravdu v Japonsku. Tam prostě nevím, co oni dělají, ale vymýšlí takový kraviny. Každopádně vítěz závodu ve spaní si odnese 300 tisíc korun. Chápete to? Za to, že si odpočinete, zrelaxujete se, vyspinkáte se do růžova, jak se říká. Přístroje vám budou kontrolovat kvalitu spánku. Trestné body se udělují pouze za chrápání, takže prosím vás, dámy a pánové, kdo chrápete, ani se nepřihlasujte. Mluvení ze spaní nebo přílišné převalování, tak za to jsou trestné body a celé to vypadá, já nevím, jako trošku takový sci-fi film. 50 lidí leží v jedné hale na karimatkách a rozhodčí kolem nich chodí s měřiči tepu a vyhraje ten, kdo má nejstabilnější spánek, což je prostě třeba pro mě absolutně nereálný, protože mě zbudí i sousedovo zakašlání nebo když spadne jehla na zem, jak se říká. Můj spánek je prostě strašně nekvalitní. Fakt mě zbudí úplně všechno, možná to někdo máte podobný. Takže já nevím, no, já bych prohrála už předem, tak dejte vědět, kdo spinkáte, že vás prostě jen tak nic nevzbudí. A že se vám děje to, že prostě přijdete, lehnete si, zavřete oči a spíte. Já si lehnu do té postele, ale třeba tak další 2-3 hodiny mi trvá, než usnu. Tak dejte vědět na 777-937-777, jak spinkají posluchači Hit Rádia a já posílám tohle.

0: Minutka po čtvrt na devět, hezké dobré sobotní ráno, jdeme na vaše SMSky, píše nám tady posluchač ohledně toho spánku a dám... Ahoj Leonko, no až mi z toho přeskočil hlas. Ahoj Leonko, já spím krásně, Adam. Adame, tak to jsme strašně rádi. Pak nám tady píše Šárka. Ahoj Leonko, od porodu mám spánek stejný jako ty. Někdy si myslím, že jsem nespala vůbec, ale prý chrápu, takže se mi asi zdá o tom, že nespím. Pouštila jsem si i včera dílné filmy, abych zjistila, zda jsem spala a podle toho jsem odvozovala, kolik hodin jsem spala. Šárka. Šáry, děkujeme za zprávu. Další SMSka je tady od Mirky. Ahoj Leonko, takhle úžasné to má můj muž. Lehne a tak za 5 vteřin už je tuhý. Neboli mrtvý. Můžu vedle něj štípat dříví a s ním to prostě ani nehne. Já usnu tak za hodinku, možná za dvě a jsem opět vzhůru. On zakašle a já jsem vzhůru. Prostě dokonalý pár. Mirka. Mirečko, tak takhle to máme asi podobně, protože můj partner taky chrápe a to se prostě nedá. To se nedá, fakt mě zbudí úplně všechno, i když chrápe třeba můj malej pejsek, mám psí holčičku, 7letou a taky, tak když se zavrní, zachrápe nebo můj syn, tak to je katastrofa, takže ti rozumím. Klidně pište dál a za chviličku Kristoff, Rickston anebo Miles Smith.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. To fakt to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. To fakt to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč. 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Ranní update.
2: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností ruší akreditaci stanice CNN. Prezident krok zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o Spojených státech. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším. Fotbalisté Bayernu Mnichov v předehrávce čtvrtého kola německé ligy deklasovali 7-0 Union Berlin. Anglický kanonýr Harry Kane jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy dosáhl na hranici 100 gólů. Povedlo se mu to už v 98. utkání. No a tento týden slaví narozeniny Jara Zimmermann. Univerzální vynálezce a světoběžník je známý už 60 let. Pokud tohoto génia náhodou neznáte, tak vězte, že stojí za objevem dvoudílných plavek, žárovky anebo principu internetu.
3: Ivuško, my děkujeme a my si dáme další skvělou muziku, protože před námi je David Guetta anebo Desiree.

0: Sobota ráno, za pár minutek už dopoledne, za minutku 8:45 s vámi Lea. Tak kamarádi, po 9. hodině tady jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Vy to milujete, já to zbožňuju, protože my vám vždycky děláme radost. A k tomu máme vlastně i našeho partnera, který pro vás má nezapomenutelný zážitek. A já vám prozradím, že teď je tam něco pro dvě osoby, takže si užijete romantiku. Něco s ní dobrého sníte, projdete se, prostě láska všude kolem vás. A nebo s kámoškou, kámošem, to by taky šlo. Mrknout se můžete i na web hitradio.cz, tam máme veškeré zážitky, které vám náš partner narozeninové rulety dává do soutěže, tak tam jsou. A vy se můžete podívat, o co si chcete svým způsobem vlastně zasoutěžit. Takže po 9. hodině napište si číslo 800 937 937, a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte.
1: Pro vás máme velkou pěveckou školu.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Parku Toma, tady to všechno začíná.
2: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
1: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
2: Dětské trampolíny, lanové hřiště,

0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zuzko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky i maso.
3: A tvůj Bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
6: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
7: Porsche Plzeň.
8: Dobrý den.
9: Je Škodovka vaše srdcovka?
8: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
9: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
8: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
9: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
7: Porsche Plzeň.
8: Porsche.plzeň.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Devět hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letiště Praha zavede opatření pro

0: války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Informovali o tom světové tiskové agentury. A jdeme na hokej. Pardubice vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si první vítězství v sezóně. Třinec doma zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Karlovy Vary dosáhly na první body v extraligové sezóně a vyhráli nad Mladou Boleslaví 4-1. Plzeň nakonec prohrála v Olomouci 2-3 po prodloužení. Hradec Králové nestačil na České Budějovice 0-2 a Kladno zvítězilo nad Spartou 3-2 po nájezdech. Teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
1: Odhalte tajemství popelče na Střevíčku. Spatřit ho stále můžete na hradě Švihov, kde je k vidění expozice, věnovaná jedné z našich nejoblíbenějších pohádek. Umístěná je přímo v bílé obrané baště, kde jsou repliky kostýmů, fotografie lokací, scénář i kvízy s úkoly. Sklatovská Bára Purkartová.
2: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
3: Počasí pro dnešní sobotní den s datem 19. září je 19 až 24 stupňů Celsia. Mělo by svítit sluníčko, tak si pojďme ten dnešní den užít.
4: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší.
3: Tak krásné dopolko, pokračujeme dál. Ráno máme úspěšně za sebou. Teď už jenom dopoledne, pak odpoledne, podvečer a večer. Díky, že jste s námi, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku se mrkneme na Sofiana. Sofian Mešmeš. Možná to někomu z vás nic neříká, té starší generaci, ale té mladší. To je prostě miláček publika. Jakou pak pecku přespíval? Starý hit se povede jednou za čas a tohle, co vám za chvilku pustíme, se fakt povedlo. O tom více za chviličku, teď už Joan Osborne a spousty další skvělé muziky.
4: Hit Radio FM+.

Hezké dobré sobotní dopoledne a jdeme na to, co jsme si zmiňovali před chviličkou. Určitě vám něco říká jméno Sofian Mešmeš. Tak přesně tenhle týpek, já ho miluju, nejen jako osobnost, ale jako zpěváka, je prostě skvělej, krásný, úžasný. Tak říká se, že někdy se přespívat starý hit nepovede a někdy se to povede. Vždycky ale z těchto pokusů bych řekla, že máme docela radost, protože připomenout, že starý je třeba 50 let ten song, na který už jsme zapomněli, tak je to prostě skvělý. No a my teď tady pro vás máme něco úplně v premiéře, co se za nás hodně povedlo. Mně se to teda strašně líbí, protože je to takový mladiství. Určitě až to uslyšíte, tak budeme rádi za váš názor, když nám napíšete na 777-937-777, protože právě Sofian Mešmeš přespíval hit Léto s tebou pro chystaný film Bobule a bobulky. Tak já bych řekla, že víc to uvádět asi nemusím, nepotřebuju, že si to poslechnete sami a jak říkám, budeme rádi, když nám napíšete Léto s tebou, kdy si naspíval Jiří Schillinger. No a aktuálně ho právě přespíval Sofian Mešmeš a my si to pustíme právě teď.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. A já si za vás všechny přeju, abyste právě teď vytáčeli číslo 800 937 937, protože na někoho z vás čeká narozeninová ruleta. Volejte!
1: Maxi.
2: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Attention!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
1: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Haló, lidičky, jestli pato víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.
11: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
14: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
16: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Dead Dance, Lady Gaga právě teď z éteru Hit Rádia 9:30. A to znamená jediné, že pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lá Hit Rádio, kdo pak je tam? A já už teď vidím, že nám posluchačka vypadla. Ach jo, je mi to hrozně líto, protože vy kolikrát, když zavoláte, tak vás vůbec neslyšíme, že buď nemáte signál, nebo to máte na handsfree, na hlas, tak prosím vás, jestli voláte k nám do soutěže nebo na narozeninovou roletu, ať už voláte kdykoliv do rádia, ujistěte se, že máte dobrý signál, že máte baterku, že vám to nevypadne, nedávejte si to na hlas, na handsfree a stište si rádio, pokud nás posloucháte. A pak by ten signál měl být úplně v pohodě. Takže 800 937 937, volat můžete právě teď a někoho z vás vezmu prostě teď rovnou. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ježiš, dobrý den, tady je posluchač Míla.
0: Posluchač Míla?
1: Ano, je, super, jsem se dovolal, to jsem nečekal ani.
0: Ježiš, to je skvělý, jak se máme, Mílo? Odkud voláme?
1: No, skvěle, z Českých Budějovic.
0: Českých Budějovic, a jaké jsou plány na víkend? Prozraďte.
1: No, jdeme teďka na Burger Fest, festival máme tady Český Budějovicí, takže budeme soutěžit pojídání burgerů a dáme si tam něco dobrýho a takhle.
0: No tak to je super. A hlavně v Českých Budějovicích máte jedny z nejkrásnějších vánočních trhů.
1: To je pravda, to jsem souhlasil.
0: Tam
1: ano.
0: Se za váma letos těším, protože tam to máte fakt jak v pohádce. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Manželka včera měla narozeniny.
0: Manželka, a jak se jmenuje?
1: Peťa Vachelová.
0: Peťa, dobře. A máš ji tam Peťa. Někde u sebe?
1: Tečka vaří tečka.
0: Vaří, tak zdravíme Péťu. A jo, datum teda včerejší. Dobře, takže 18. září včera.
1: 18. září, přesně tak.
0: Tak Mílo, jdeme na pravidla. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 18. září, kdy tvoje milovaná žena měla narozeniny a u nás žence věk zastavuje na 35, jo? Víc to nejde nahoru.
1: No, ano.
0: Tak zahrajeme ti 3 hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád, ty si jednu z těch písní vybereš a společně jí s láskou pošleme tvojí ženě. Jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, Mílo. Jdeme na to?
1: Ano, dobře, můžeme.
0: Tak já roztáčím kolo právě teď. Taková romantika. Crowded House, Don't Dream, It's Over.
1: Pěkná písnička.
0: No, jdeme dál nebo zůstáváme?
1: A tak jdeme dál ještě.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Teda dneska to je samá romantika. Lionel Richie.
1: Samá zamilovanost. Je to.
0: Stuck on You a myslím, že to přespíval Jirka Korn. Taky tuhle věc. Tak chceme nebo jdeme dál do třetice?
1: Tak můžeme zkusit, dáme trojku.
0: Dobře.
1: No tak to je super. Dobrá volba.
0: Whitney Houston, I wanna dance super. With somebody. Tak jsme super. Se trefili.
1: Výborný.
0: Do třetice to vyšlo, skvělý. Tak prosím tě, Mílo, teď máš takový ten prostor sám pro sebe, kdy svojí milované ženě můžeš sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát ještě k těm včerejším narozeninám, co dostala za dárek, svěříš se nám?
1: A parfém jsem jí koupil, parfém, ona je na parfém, tak jsem jí koupil parfémek, no.
0: No tak to je super.
1: Těmi zaskazím nikdy.
0: Nikdy, hele, pánové, když nám koupíte parfém a k tomu nějakou kytičku, tak vás budeme milovat do konce života.
1: To je osvědčený dárek, to neskazí nikdy.
0: Tak Mílo, pojď na to.
1: Jo, tak já přeju svojí milovaný manželce, Peťulce, všechno nejlepší a že ji vlastně miluju a milovat ji budu až do konce života.
0: To je krásný. Jak dlouho jste manželé?
1: Manželé 24 let.
0: Ty brďo, hezky.
1: 24 let, no.
0: No to je úžasný. Ale máš přitom takový mladistvý hlásek.
1: No, to jsem byl 50.
0: To je věk jenom číslo. To se no, taky přesně, zastavuje.
1: Taky. Přesně,
0: každopádně, Mílo, pro tebe a Peťulku, tady máme něco pro dvě osoby od našeho partnera, firmy na zážitky, můžeš se mrknout na web firmanazážitky.cz a myslím si, že si budete muset udělat výlet do Prahy.
1: To není problém.
0: Takže sednete do auta a vychutnáte ano. si snídaní pro dva s prohlídkou krásné pekárny. Ještě si z domu odnesete samý dobroty a prostě užijete si to, k tomu nějaká procházka Prahou a tak podobně, myslím si, že to stojí za to.
1: To je super.
0: Začnete prostě tak, jak se říká, den voňavě.
2: Ano.
0: Čerstvá vůně, pečiva, ježišmarja, rohlíčky, chlebíčky, koláčky, prostě všechno si dáte a k tomu prostě si ještě nabalíte domů a budete se mít krásně. Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle balíček poslat. No a Whitney Houston letí za tebou a tvojí ženou Peťulkou. Mějte se krásně.
1: Ahoj, děkuju moc.
0: Ahoj.

0: peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
9: Takže dobrá noc?
8: Velmi dobrá.
10: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
11: Postele Losina.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
8: www.pubec.cz.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky. Pokud na místo míříte, tak se obrňte trpělivostí. Ze všech stran jsou kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi 9 kilometrů. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po prvním dnu a dvou singlech je stav Davis Cupového zápasu o postup na finálový turnaj mezi tenisty Česka a Spojenými státy v pražské O2 aréně vyrovnaný 1-1. O druhý bod pro svůj tým se budou nejprve snažit deblové páry. V nominaci na zápas se začátkem ve 14 hodin jsou Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem a za hosty Christian Harrison a Austin Krajcek. A teď už se podíváme, co je nového u nás v regionu.
12: Důl Jeroným v Sokolově dnes zve na setkání s netopíry. Tradiční sčítání proběhne večer, začátek akce je v 7:30. Těšit se ale můžete taky na doprovodný program, například na odchyt netopírů pomocí speciálních nárazových sítí. Pokud to podmínky dovolí, bude akce probíhat až do ranních hodin.
13: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
11: Počasí pro dnešní den 19 až 24 stupňů Celsia, tak si ho užijte.
14: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
11: Hezké dobré sobotní dopoledne. Mimo jiné, hity na přání k vaření startují dnes o hodinku dříve, takže už teď mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Protože potom od 11 hodin si dáme oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, kde hostem bude zpěvačka, úžasný člověk Anna K. Takže se máte na co těšit, ale teď už ty vaše hity. 60 minut budeme hrát podle vás, tak pište.
14: Hit Radio FM+.

Hrajeme podle vás. Hity na přání k vaření výjimečně o hodinku dříve. Tak jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Ahoj, tady Monika, právě chystám oběd a trpím jako zvíře. Přes noc jsem si zablokovala krk. Ježiš, Moniko, to máme stejný, protože já taky už jsem se objednala dneska na masáž. A nemůžu se hnout, tak už se těším, až bude hotovo. Prosím o zahrání mé oblíbené písně na zpříjemnění dne od Sugar Babes. Push the button, díky a hezkou sobotu, ahoj. Tak Moni, ať tě to tolik nebolí a ta píseň, ať ti trošku k tomu pomůže. Sugar Babes letí za tebou a co bude dál, to je na vás. 777 937 777.

0: Eva Farna, Miraj, pro Haničku z Ústí nad Labem, tak já doufám, že tenhle song udělal velkou radost. Čtvrt na 11, aktuální čas, vy nám píšete na 777-937-777, jako to udělala Anička. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám cokoliv od Lionela Richieho, ale nejradši bych si poslechla píseň Stuck on You, kterou jste měli v narozeninový ruletě. Tajně jsem doufala, že si ji pán vybere, ale bohužel, tak jestli se na mě dneska dostane, udělala by si mi velikánskou radost, protože to je svatební píseň mě a mého muže a zrovna za dva dny máme výročí. Vaše Hit Radio je skvělý, moc ráda tě poslouchám, vaše věrná posluchačka. To je tak krásný. Příště ještě napsat třeba, co dneska vaříš, abychom se mohli všichni inspirovat, ale jo, proč bych to nezahrála? Naopak, zahraju to strašně ráda, taky ten song miluju, tak si tohle dáme za chviličku. To je jedna z nejkrásnějších písní Leonela Richieho. Já si nemůžu pomoct. Takže skvělý výběr a tohle ještě mnohem více. Zara Larsson tady bude pro Hanku nebo Black Eyed Peas. O to jste si taky napsali. A co bude dál, tak to je na vás.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Merien Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
9: Ne, můj oblíbený hrnek.
10: Tak tohle není dobrý začátek dne.
11: No to snad ne.
12: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
13: Alegria dny jsou tady.
12: Se slevou 7% na zážitky.
13: Zážitkové restaurace.
12: Pobytové zážitky.
13: Adrenalin.
12: Automoto a mnohem víc.
13: U nás si vybere opravdu každý.
12: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
13: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Vynech lepek.
16: Otužuj se.
17: Berhořčík.
18: Zkus půst.
16: Víc bílkovin.
17: Méně cukru.
15: A adaptogeny.
12: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson a někoho z vás bychom chtěli teď na telefonu. 800 937 937, pokud chcete slyšet song podle vás. Vysílat se mnou, tak volejte právě teď. Nebo někoho jen tak pozdravit, však už to znáte, v sobotu i v neděli vždycky dáváme příležitost někomu z vás. Tak 800 937 937, to je to číslo sem ke mně do studia a já se vám pokusím splnit vaše hudební přáníčko. Takže volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam? Je,
1: tady Jiřina z Českého Těšina.
0: Jiřinka, Jiřinko, moc vás zdravím, jak pak se máte?
1: No tak, ale celkem to jde.
0: Hlavně, že jsme zdraví, že?
1: No, až na to zdravíčko, no bohužel.
0: Ježiš, tak to vám posílám velké obětí, sílu, lásku, ať je to všechno co nejlepší.
1: Jste zlatíčko, děkuju moc.
0: Co vám zahrajeme?
1: Nechám to na vás.
0: No to je to nejhorší, co můžete udělat.
1: No to je jedno, to je jedno.
0: Nebo co ráda posloucháte za styl muziky?
1: No nevím, hlavně by to bylo pro 11letou holčičku.
0: Aha.
1: Která vlastně včera oslavila 11 let. Mhm. Nedovolala jsem se do rulety.
0: Tak to vyšlo teď, to je ještě lepší.
1: Jo, úplně super, jsem neskutečně ráda, že jsem se dovolala.
0: A co tak ráda poslouchá?
1: Je.
0: No,
1: no.
0: To neznám.
1: To já nevím, já jsem ji bohužel tak skoro dva roky neviděla. Mhm. Takže já to opravdu, Lenko, nechám na vás.
0: Ty brďo, tak co bychom zahráli? Něco, co znají 11-leté děti, když to je strašně těžký, protože ta generace poslouchá všeho, chuť všeho, ale možná nějaký Ben Kristoval by to zachránil.
1: No, a třeba.
0: I znovu Sofian Mešmeš, oni mají spolu nádherný duet Slzy, takže to bychom mohli klidně dát, protože si myslím, že tohle ta generace tak poslouchá. Tak mějte se krásně, hlavně to zdravíčko. Myslím na vás a posílám velký oběti.
1: Vám taky a děkuji moc. A jestli bych ještě mohla, že bych chtěla teda popřát.
0: No určitě, pojďte.
1: Hlavně zdravíčko.
0: Moje.
1: Že jí mám ráda.
0: To je krásný, mějte se nádherně. Ahoj.
1: Je to pro Nikolu Javorskou.
0: Pro Nikolu Marketu. Javorskou.
1: To je dcera. Pro Markétku Javorskou.
0: Tak pro Markétku, děkujeme, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: Víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio FM Plus.

MCS Freestyler právě teď z Eteru Hitrádia. Hrajeme hity jenom podle vás, za chviličku tomu nebude jinak. Před námi jsou Chaos a Vodopády. Kdo by neznal? Nebo taky Teddy Swims, David Guetta, BB Rexa a taky máme tady Somebody that I used to know. To bude pro Haničku z Prahy 3, která je řidičkou tramvají, napsala si o Gotaya Kimbra, což je nádherná věc. Takže tohle všechno ještě docela. A po 11. hodině tady bude oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Anouka.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici. Navrhl je Jan Cviták z klubu starostů. Stála by polovinu toho, co celostátní dálniční známka. Argumentoval přitom hlavně tím, že část řidičů používá dálnice pouze lokálně, třeba při jízdě do práce. Výbor ale zaujal nedoporučující stanovisko. Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý brněnský nováček Zbrojovka přivítá souseda v tabulce Mladou Boleslav. V dalších dnešních zápasech se předposlední Slovácko pokusí v duelu s Ostravou o první výhru v sezóně. A Pardubice přivítají Bohemians. Hraje se od 15 hodin, jenom na Slovácku od 6. A teď jdeme k nám do regionu.
7: Podzim to je vůně spadaného listí a taky bušty na ohni. Dnes na ně můžete vyrazit do areálu svatého Linharta, kde se chystá odpoledne pro celou rodinu. Zájemce povozí autovláček a chybět nebude ani oblíbené krmení zvířátek. Taky tvořivé dílničky a ti odvážnější si budou moci zkusit střelbu ze vzduchovky.
8: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
9: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha, k tomu denní maxima až 24 stupňů Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Ano, to je moje malá maličkost. Stále s vámi až do 13. hodiny, 2 minutky po 11. Ale teď už tady budeme dvě, ne-li tři. Bára Divišová ve svém podcastu Na jedné vlně si pozvala dnes úžasného hosta, skvělou zpěvačku Anuka, neboli Luciu. Takže si můžete poslechnout teď příjemný rozhovor, k tomu skvělá muzika, co víc si přát. Tak jdeme na to.
10: Hit Radio

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Anaka, já jsem si před chvílí potykala heč.
1: Ahoj. Ahoj, Báro. Ahoj, zdravím.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vy byste měli, i když jsme si říkali, že nevíme, jestli ještě je něco, co si na sebe neřekla. Zkusíme to. Na koncertní cesty si vozí vlastní madraci a dva polštáře. Na Instagramu, a to mě zaujalo, nemá žádné negativní reakce.
1: Nemám a nemažuje ani. Fakt nemám, mám tam milí lidi, tak to jsem moc ráda a vlastně jenom lidi, který zajímá moje muzika.
0: A poslední věc, je prý přepečující typ, až může to být otravné, jak sama o sobě říká.
1: Jo, jsem, no.
0: To mě zaujalo taky.
1: Jo, jsem, mě se teď snaží všichni, celý moje okolí, moje blízký, všichni jako nějak vnutit myšlenku, abych tu
0: to péči jsem se chtěla zeptat, jak jsi na tom s péčí sama o sebe.
1: Takhle, někdo se to třeba učí, je na dobrý cestě, já se to snažila učit a mám to pořád v hlavě, pořád mi to tam rezonuje, tady ty i od mý jako terapeutky, kterou jsem poprvé ve svém životě musela nebo vyhledala a nestydím se za to, za tu řekla jsem si o pomoc v těžkých chvílích a ta mě taky pořád vlastně směruje k tomu, abych sebe dávala na první místo. Já musím říct, že jsem na to trochu alergická, protože mi to fakt nejde, já nevím, jak se to dělá. Já to jako nevím. Já si myslím, že se mám ráda, jako, ale nemám třeba, jako radši se opravdu o někoho starám. Jo, že mám se, není to, že se nějak nemám ráda, možná se podceňuju, možná nemám dostatečný sebevědomí, to je takový jako celoživotní můj jako boj. Já jsem strašně dlouho, spousty let a skoro celý můj dlouhý život všechny těžký momenty v životě zvládala sama, bez pomoci. A prostě přišla chvíle, kdy jsem si řekla, já už to nedám. Opravdu jsem si to jako uvědomila, že ta pomoc, a ještě teda díky svojí kamarádce, která mi jako dohodila, jako její kamarádku, která je skvělá terapeutka, takže já jsem začala s ní pracovat a já můžu dneska říct jako naprosto s jistotou, že mi zachránila život. Já bych to asi uzavřel. Hit Radio FM Plus.

0: Posloucháte podcast na jedné vlně dnes Anouka. Co se teď učíš vlastně a je to pro tebe vlastně nejvíc překvapivý?
1: Být sama se sebou. Já jsem velký sdíleč. Já vlastně skoro neumím být sama se sebou. Moje babička Luciana, po který mám svoje jméno. Já na ní často myslím, jak žila vlastně posledních nějakých 50 let svýho života sama. Ona nebyla sama, protože měla korespondenci s celým světem, spousty přátel. Jí chodilo na Vánoce, si pamatuju, že byl takový košíček jako ve špendlu na stole, nebo košík vlastně, taková mísa proutěná. A tam byly pohledy a dopisy jako přání a bylo jich tam 98. Jednu Vánoce, pamatuju si to číslo. Ale každý ty Vánoce, každý její narozeniny, pořád korespondenci s celým světem v jazycích, protože uměla 6 jazyků, teda včetně latiny. Prostě nesmírně vzdělaná dáma, skvělá paní a byla sama se sebou dokázala být s těma knihama. Intelektuálka prostě, vzdělávala se sama, učila se v 80 letech se pojala podezření, že umí špatně španělsky, takže se to ještě musí jako doučit. Jako strašný obdiv a uměla to a to já jako neumím. Já prostě potřebuji aspoň někomu zavolat, ježiš, tady to je krásný, hrozně, podívej, já ti to ukážu. Nebo ti to vyfotím, nebo prostě se jako povídat o svých nějakých pocitech a tak potřebuju pořád sdílet. Potřebuju být nějak, je těžký být sama se sebou pro mě. Když mi není úplně dobře, tak to neumím to, no. Potřebuju prostě pořád nějak si povídat a sdílet, no.

0: Podcast na jedné vlně dnes a Anouka.
1: Chystáš to na koncerty, budeš mít dva velký. Respektive první měl být jeden velký.
0: No, to je
1: vzhledem k tomu, že se velmi brzo vyprodal, tak...
0: Ty mluvíš o tom úplně, tak já to takhle vemu jako od začátku. Teď ještě dojíždím letní sezonu, já v podstatě hraju pořád, takže na koncerty se chystám obden. V podstatě mám za sebou teda teďku brutální letní sezonu, skvělou, boží, já jsem unavená jak pes. Ta skončí, vypadnu na chvíli na tu dovolenou, přijedu a jedeme turné. Jedeme druhou část turné, který je nazvaný Vždycky se budeme znát, takže v listopadu a v prosinci. Písnička Vždycky se budeme znát slaví letos 10 let, což je úlet z alba Světlo, to už je teda tím pádem 10 let, co vyšlo. A jedeme k tomu druhou část toho turné. To bude podzim. A příští rok... Na příští rok jsme připravili takovou velkou jako věc, úplně úžasnou, s Českým národním symfonickým orchestrem. Výjimečný jeden, původně byl fakt v plánu, jeden jediný unikátní večer s tímhle tělesem mezinárodní jako kvalit a ocenění. Že si prostě zahrajeme s nima. Byla to dlouhá cesta k tomu, dopadlo to skvěle. Pan dirigent z Lucemburska, Gast Walzing, který to bude dirigovat a bude aranžovat 21 mých písní, je držitel Grammy. Oni jsou taky držiteli Oscara a Grammy, protože točili s Ennio Morriconem všechny možné hudby, Tarantinu, film, myslím, že 8 hrozných nahrával Český národní symfonický orchestr. Takže takovýhle jména a já budu mít to těleso za sebou za zády v O2 Univerzu. No, tak jsme přidali druhý koncert, takže máme 24. Prostě jsme přidali, protože tolik lidí se tam nedostalo, tolik lidí řekl, já jsem se nestihl, a i kamarádů a tak, nikdo si prostě nestihl koupit lístky, takže jsme zjistili, jestli symfoniák může, jestli může pan dirigent a přidali jsme jeden koncert. A to je skutečně jako poslední, který budeme přidávat, protože ty lístky mizejí teda extrémně rychle a já jsem za to jako strašně vděčná a prostě bude to nádhera.
2: Hit Radio FM Plus. Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
7: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
6: izol@vest.cz.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
10: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
9: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.

0: doma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
2: Těšíme se na tebe.
1: Farmapark Utoma.cz.
0: Utoma, Utoma, tam to všechno začíná.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás!
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte na jednu vlnu, se dnes s námi naladí Anaka. Kdyby se tě teďka zeptala, jak se máš, a kdybych tě žádala o upřímnou odpověď, tak mi odpovíš?
1: Jak se mám? Upřímnou, jo? Ale vlastně, protože jsem toho zažila hodně, jako v tom životě, hodně velkých jako překážek, těžkých jako věcí, nemocí a tak, takže když se nebudu chtít rouhat, tak ti řeknu, že se mám dobře.
2: Mohlo by být hůř.
0: Jasně, vždycky by mohlo být i líp, že jo. Ty sklenice jsou poloprázdné a poloplný.
1: Jo, mám se dobře, žiju. Žiju, můžu dělat práci, kterou mám ráda, mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi. No, je to dobrý. Jsem na dobrý cestě, za světlem.
0: Jsem ráda. Mm-hmm. A jak bys chtěla, aby se měli naši posluchači?
1: Aby se měli fantasticky, aby byli hlavně zdraví, aby byli milovaní.
0: A naběhněte na Instagram, nebo kde se všude na sítích Anika a zasledíme.
1: Pojďte tam.
0: Lístky za chvíli nebudou na ten duben. Duben to je, že jo? 23
1: už je vyprodaný a 24 je přidaný koncert. Já budu moc ráda. Myslím, že koho to jenom trochu zajímá, tak si hodně pospěšte a pořiďte si ty vstupenky, protože to bude vážně nádherná věc. Samozřejmě, pokud vás zajímá moje muzika a já.
0: Moc děkuju, že jsi zavítala k nám do studia.
1: Děkuju za pozvání.
0: Za hezký rozhovor. Děkuju. Nevím, jestli ze mě dramaturg bude mít radost, protože vlastně nevím vůbec, jestli jsme otevřeli všechno, co jsme měli. A bylo to fajn.
1: Bylo to moc fajn, Báro. Ráda jsem tě poznala.
0: Já tebe.
1: Ani si necvakala tou tuškou.
0: Ne,
1: jak ti říkal zvukař, že
0: já
1: ne?
0: Já nevím, jestli jsme...
1: Tohle jsem a já jsem možná cvakala náramka. A teď už si můžeme zacvakat.
0: Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste se dívali. Na jedné vlně, na jednu vlnu se opět naladíme zhruba za 14 dní. Naschledanou.
1: Hit Radio FM+.

Martinez Machine. 11 hodin 35 minut aktuální čas. Celý podcast s Bárou Divišovou a Anou K. neboli Luciánou si můžete vychutnat na YouTube podcast Na jedné vlně. Tak myslím si, že je to fajn poslech. Když třeba půjdete na procházku, dáte si sluchátka, takhle třeba podcasty poslouchám já. Každopádně jdeme zase hrát skvělou muziku. Před námi Support Lesbian a nebo Offenbach a Norma Jean Martin.

0: Hit Radio stále s vámi, hezkou sobotu, před námi Rockset, How do you do, miluju ten song. Kdo by ho neznal, že jo? Tak jak se dneska máte? Máte se dobře? Netrápí vás něco třeba, co? Klidně napište, poradna u Lejdindější je otevřená pro každého z vás. Dělám si legraci samozřejmě, doufám, že se máte krásně. Pokud možno dnešního dne si užijte opravdu naplno, protože má být krásně, takové to babí léto, jak já tomu říkám, všude samá vinobraní poutě. Taky na jednu dneska jdu, je to v pražských Kbelích, tam to bude prostě skvělý, i si tam něco zaspívám, tak klidně, kdo jste z okolí Prahy nebo z Prahy, tak se tam vidíme v lesoparku a klidně posílejte tipy, kde budete vy nebo co se kolem vás děje a můžeme se tak všichni inspirovat a dneska někam všichni vyrazit.
1: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Tak co, mami, byli tady?
3: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
2: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
4: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.

0: Koláč je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já.
2: Tak příště domů.
3: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
5: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
4: Byty Dobzany.cz.
5: V Dobzanech se žije dobře.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
9: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 12 hodin, další zprávy, od mikrofonu zdraví Iva Jurečková Šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna a budoucí dálnici D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot. Babiš to řekl ve svém projevu na pražském obranném summitu. Protibalistická iniciativa v Evropě už existuje. Podle dostupných informací se ale do ní tuzemská vláda nezapojila. Píše o tom server České televize. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během 2 dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
13: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
14: Počasí pro dnešní den, jasná až polojasná obloha. Denní maxima 19 až 24 stupňů Celsia. Mě tady rozespívá kolega.
15: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
14: Teď už krásné dobré odpoledne, doufám, že si pochutnáváte na svých obědech, pokud ještě ne, tak určitě budete. My vám budeme k tomu hrát, co třeba Imagine Dragons, to bychom si mohli dát. Tak jo, jdeme na to.
15: Hit Radio

The Radio, Get Far, Hit Radio s vámi, hezké odpoledne. Já si teď tady projíždím Instagram a normálně můj Instagram, kde sleduju pár lidí, tak je plný košíků hub. Byli jste už na houbách? Mně totiž připadá, že celý český národ vyrazil do lesů. Projíždím si feed a mám pocit, že v Česku už nikdo nechodí do práce, že všichni jenom dřepí u pařezů, fotí se s houbama, hřibama, prostě. Dokonce jsem viděla jaký storíčko, kde dáma pánovi vytahuje klíště z ruky. Tak já nevím, jak jste na tom vy. Byli jste už na houbách, já jsem se tam letos nedostala, to se přiznám. Miluju je sbírat, nemám je ráda k jídlu, ale taková ta procházka v lese a cítit tu vůni a ta radost z toho, že v tom mechu a kapradi vidíte tu houbičku a že ji seberete a jenom vaše, k nezaplacení, příjemné s užitečným. Procházka v přírodě, k tomu košík plný hub a někdo má z toho radost, že ho udělá si smaženici, obalovaný houby a tak. Já to od dětství prostě nemám ráda, ale miluju je sbírat. Tak pokud jste na tom někdo podobně, dejte klidně vědět nebo pošlete nám vaše úlovky. Mně přijde totiž, že každý druhý příběh na Instagramu je fotka dubáku s filtrem slunečného odpoledne, jako by ty houby sami o sobě prostě nebyly do sexy, ne, co si budem. Jednou jsem našla tak obrovský hřib, bylo to v Beskydech. Ty brďo, to byl asi můj největší úlovek. Tak dejte vědět, jak jste na tom vy, na 777-937-777, nebo mi pošlete na váš Instagram, nebo na můj Instagram vlastně fotku, protože sociální sítě jedou takhle v 21. století.

0: Bavíme se o houbách na ostří nože Eva Farná a těch úlovků, co mi od vás přišlo, neskutečný. Dokonce mě pobavila taky moje maminka, zdravím mami, nevím, jestli posloucháš někde v autě třeba, tak ta mi poslala mochomurku červenou, nevím, co mi tím chtěla říct. Každopádně, taky mi tady píše Ivča, ahoj Leonko, mám to úplně obráceně, houby miluju jíst, ale neumím je sbírat. Houbař trochu jsem, miluju být v lese, sbírám a ptám se, jestli jsou jedlé. Teď zrovna vařím houbovku z hub od kamarádky. Hezký den přeje Ivča, taky nám tady píše Vláďa. Ahoj Leonko, podívej, co jsem dneska našel. Poslal mi fotku, kde má 3 košíky plný hub a těch SMSek tady od vás je opravdu spousty. Takže děkujeme za to, choďte houbařit dál. Já bych taky s někým vyrazila, ale za prvý jsem tady s váma v rádiu, pak se mi odpoledne na houby už nechce. A vždycky mi bylo říkáváno, když jsem byla malá, musí se chodit na houby brzo ráno, jinak se pak před tebou schovají. Tak nevím, co je na tom pravdy. Každopádně pravda je taková, že za chvilku za vámi letí Who's Best Tank nebo Kamrad Be Mine a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi. Hezké odpoledne.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losiná 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
4: Postele Losiná.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
5: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
6: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny. Vebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.
15: Porsche Plzeň.
16: Dobrý den.
17: Je Škodovka vaše srdcovka?
16: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
17: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
16: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
17: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
15: Porsche Plzeň.
16: Porsche.plzeň.cz.
18: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
19: Tomas Arsov v Tetě?
18: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
19: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta Drogérie.
18: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
20: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
21: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
22: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to tak, přátelé, kamarádi, máme před sebou finálový týden. V pátek někomu Michal s Jasmin povezou 50 tisíc korun. Tak honem, honem, kdo nemáte ještě registraci, protože ta platí pro celou dobu konání hry, tak www.hitradio.cz, tam vyplníte krátký formulář. Zabere vám to pouze pár vteřin a pak už jenom čekáte, protože naše Hitradio vám rádo dělá radost. Rozdáváme peníze, tak honem, honem, kdo ještě tu registraci nemá, tak Hitradio.cz a je to skoro doma. Držím pěsti, ať máte to štěstí. A nezapomeňte zase v pondělí v 7 hodin 10 minut ve snídani šampionů.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hitradio FM+.

0: Sobota odpoledne, Hit Radio stále s vámi, ale bohužel moje maličkost se s vámi musí pro dnešní den rozloučit, tak se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak jak jsme zvyklí, tak buďte tady se mnou, ať tu nejsem sama, jo? A pokud možno, užijte si ten dnešní den, má být krásně, až 24 stupňů Celsia, já tomu říkám takové babí léto, všude samá vinobraní a tak podobně, taky se najednou chystám tady do pražských Kbel, tak kdo jste z Prahy, tak tam budu zpívat kolem 4:30, ještě s pár kamarády, takže se na to moc těším a zítra doufám, že ve zdraví dorazím sem na tu 7. ráno. Tak se mějte krásně a ahoj!
1: Hit Radio FM+. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Filmový festival Finále Plzeň začíná už v pátek 25. září. Ve studiu nám ho představí jeho ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Doprovodí ji oblíbený herec Martin Stránský, kterého uvidíte v hlavní roli hvězdně obsazeného filmu Léčivé účinky sebeklamu. A jen chvíli po premiéře tento snímek herec uvede i na festivalu Finále.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.

0: Mě slyšela.
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Marianne Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor v Plzni na Bilance, kde před malou chvílí nešli na té hlavní křižovatce s Klatovskou třídou semafory, a opatrně taky na Rokycanské, kde od rána instalují novou lávku a provoz je tam v úseku od řeky až k Masarykově třídě sveden vždy do jednoho jízdního pruhu nebo dvojpruhu a tam potom je obousměrný provoz. Karlovarsko aktuálně bez nehoty, bez komplikací, takže jezděte i dál opatrně. No a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
5: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kominíci mají na začátku topné sezóny napilno, často mají volné termíny až dokonce v prosinci, někteří dokonce v lednu. Kominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Kominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu vojenská letadla a aktivovalo protivzdušnou obranu. Zásah skončil zhruba po hodině. Polský vzdušný prostor narušen nebyl. Operace měla preventivní charakter s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru. Čeští tenisté bojují s USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po prvním dni je stav 1-1. Dnešní program v Praze odstartuje ve 14 hodin 4 hrou, do které jsou nahlášení Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Následovat budou dvouhry Jakuba Venčíka a případně Jiřího Lehečky.
6: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Plzně je skoro jasno a příjemných 21 stupňů, ve Varech polojasno a o 3 stupně míň. Odpoledne teploty nahoru už moc nepopolezou, v maximech naměříme 22 a zůstane takhle většinou polojasno.
3: Hit Radio FM+.
0: Počasí nás teda dneska čeká parádní a my se na Hit Radio FM+ postaráme i o parádní hudební kulisu. Tady je Mark Pes.

David Guetta, tedy Swim sa Tonsen Aj na úvod 13. odpolední na Hit Radio FM+. My ženy prý nakupujeme jako zvířata. Jasný, chlapi, tahle informace asi vůbec nepřekvapila. Každopádně já teda upřímně tady na to koukám, když to čtu, že obchodníci nás ženy dělí do tří zoo kategorií. Na orlice, hady a žirafy. Orlice prý sledují ceny a když jsou nejníž, tak zaútočí. Hadi mají k obchodákům odpor, vletí tam, rychle nakoupí a prchají. No a žirafy nákupy milují, berou je jako společenskou událost. Přemýšlím tady celou dobu nad tím, k čemu bych přirovnala svoje nákupní návyky. A napadla mi lama. Pokorně tam stojím, stupím výrazem a sleduju, jak mě holej. Hlavně teda poslední dobou u stojanu na benzíně. Napište mi, jak to máte vy. Náš WhatsApp je

minutku po čtvrt na dvě jsme si na Hitradio FM Plus dali Eda Sheerana, kterýmu se bohužel začalo bortit aktuální turné Loop, když od něj dali ruce pryč všichni předskokané. Důvodem jsou rozdílné názory na McLemoreovy pro palestinské komentáře a Edův postoj k ním. Tak jsem sama upřímně zvědavá, jak to celý dopadne. Každopádně teď jsem ale zvědavá na to, co jste mi napsali na náš WhatsApp k tématu, že obchodníci nás ženy dělí při nákupech do takzvaných zoo kategorií. Tak Radka mi píše, že při nákupech jako gorila nic pro sebe nechce, odchází s nákupem pro děti, manžela a kolikrát i pro tchýni. Alice se cítí jako kočka, dělá drahoty, vůbec nic nepotřebuje, ale potom říká, podívej, jak mi to sluší. Barča píše, já jsem typický sisel, syslím si věci do zásoby, hlavně potom ty v akci. Tak myslím, že v tom se některé z nás taky poznáme. Každopádně dneska nechte nákupy nákupama, venku je krásně, tak se za chviličku podíváme, kam můžete dneska na západě Čech vyrazit. Předtím třeba Xindlix anebo One Republic.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
11: Porsche Plzeň.
12: Dobrý den.
13: Je Škodovka vaše srdcovka?
12: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
13: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
12: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
13: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
11: Porsche Plzeň.
12: Porsche-plzeň.cz.
14: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Vynech lepek.
16: Otužuj se.
17: Ber hořčík.
18: Zkus půst.
16: Víc bílkovin.
19: Méně cukru.
3: A adaptogeny.
10: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
6: Hit Radio FM Plus.
0: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách je přesně 1:30 a tohle byl hit v překladu, že se všechno točí kolem peněz. My se teď ale jdeme točit kolem zábavy. Kam vyrazit? Před chviličkou byla řeč o zvířátkách, taky my začneme i teď. Farma Parku Toma totiž dneska slaví 5. narozeniny. Kromě toho, že samozřejmě přejeme jenom to nejlepší, tak vás tam srdečně zveme i na oslavu, která odstartuje v 15 hodin. Chybět nebude přípitek ani dort, tombola a taky večerní komentovaná prohlídka. V Chlumčanech můžete dneska ve 14 hodin vyrazit na vinou stezku na Hujáb. Čeká vás 8 zastavení s ochutnávkou českých a moravských vín, živá hudba, DJ tombola a taky doprovodný program jak pro dospělé, tak pro děti. Večer potom můžete s dětmi vyrazit třeba na netopíří noc u dolu Jeroným v Sokolově. K vidění budou ukázky od chytu netopírů do nárazových sítí spojených s přednáškou o netopírech a dozvíte se tam taky něco o jejich životě a zvicích. Tak se bavte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

0: Temple City na Hit Radio FM plus 3 minutky před 2:45. No a to znamená, že za necelých 20 minutek si dáme další zprávy a informace z dopravy. Ty nám mimochodem můžete samozřejmě hlásit i na náš WhatsApp 720 870 237. A když už jsem u toho WhatsAppu, tak taky připomínám, že důležitá upozornění, výstrahy a další ověřená sdělení z regionu budou nově dostupná také prostřednictvím oficiálního WhatsApp kanálu, a to pro Karlovarský kraj, takže kdo jste z Varů a okolí, tak si na WhatsAppu můžete najít jejich kanál a, jak říkám, budou tam pro vás samá důležitá upozornění a výstrahy, což si myslím, že je určitě zajímavá novinka. Karlovarský kraj je první, kdo s tím přišel, a když by vás to zaujalo, tak podrobnosti k tomu najdete ať už na našem webu www.hitradiofmplus.cz nebo na webu Karlovarského kraje. My jdeme zpátky k hitům, za chviličku tady vidím Anetu Langerovou a zazní taky Mark Amber, tak pěknou sobotu.
1: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
8: I v letošním roce pomáhá Plzeňský kraj obcím s rekonstrukcemi a modernizací, a to svým programem Stabilizace a obnova venkova. Na vesnicích tak může jít například o opravy kulturních domů, hasičských zbrojnic nebo mateřských škol. A jak říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, jsou s tím spojené i opravy silnic.
9: Já určitě sám chci, aby lidé, když někam jedou, měli co nejlepší cestu, a s tím samozřejmě kvalita našich silnic souvisí. Proto jsme na radě kraje odsouhlasili opravy komunikací například v Chodově, Pěšinech, Břežanech, Podmoklech, ve Svrčovci a samozřejmě i na dalších místech. Podpoříme taky obce a lidi, kteří zde žijí, protože asi nikdo nechce jezdit do školy nebo do práce mezi výmoly. Samozřejmě nemůžeme opravit hned všechno, ale pokud to jde, tak jako kraj určitě pomůžeme. Ale nejde jen o silnice, peníze půjdou i na chodníky nebo třeba na rekonstrukce náměstí.
8: Jen na silniční akce dá kraj letos 2,2 miliardy korun, kde ale budete pomáhat třeba s rekonstrukcí náměstí.
9: Tam, kde to lidé potřebují a obec si o to požádala. A nemusí to být velká náměstí. Vždyť v našem kraji jsou obce, které mají náves a i ty si zaslouží, aby vypadaly dobře. To se týká například obce Čižice, kam jako kraj dáme peníze právě na úpravu návsi. A jinde zase řešíme třeba vjezdy k obecním úřadům a například v Dešenicích i výstavbu polní cesty.
7: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus, ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Damiano David jako pomyslná tečka za 13. odpolední. Před námi jsou zprávy a taky další informace ze západu české dopravy. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na Rokycanské třídě v Plzni od rána pokračují práce na instalaci nové lávky. Provoz je tam v úseku od řeky k Masarykově třídě sveden vždy do jednoho jízdního dvojpruhu, kde je potom obousměrný provoz. Teď odpoledne se to týká směru od Lobez dolů do centra. Karlovarsko zůstává díky bohu i nadále bez nehod a komplikací, tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíc provětrali platební karty v Itálii a Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly téměř o pětinu. V Mnichově dnes začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé 2 údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce 3. kola přivítají Plzeň a sehrají 2. duel během 2 dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
7: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Zítra se nám na západě Čech počasí lehce zkazí, v maximech sice naměříme podobně jako dneska, tedy 22 stupňů, odpoledne se ale na řadě míst může objevit občasný déšť nebo přehánky, takže na procházky a nebo třeba na houby do lesa radši pláštěnky do batohů.
4: Hit Radio FM Plus.
0: No a sociální sítě i lesy jsou plný hub, takže my se jim pověnujeme začátkem téhle hodiny, no a ten zbytek bude patřit skvělý muzice. Hit
8: Radio. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

8 minut po 14 je s vámi Hit Radio FM Plus a taky Denisa. Kdo jste dneska ještě neotevřeli Instagram nebo Facebook, tak ani nemusíte, protože minimálně storíčka doslova zaplavily košíky hub. Říkala jsem si, že za těch 10 let, co jsem tady na Hit Radio o víkendech s vámi, jsem už těch receptů na ně prozradila plno. Loni třeba na houbovej tatarák, letos doporučím jenom zkusit si najít třeba profil ze života kuchaře plzeňáka Filipa Kuty a zkusit jeho houbovou másku, což je houbová pomazánka s opečeným chlebem. Je to absolutní pecka. Místo receptů se ale společně za chviličku mrkneme, tentokrát na západočeský rekordmany. Jak říkám, už za chviličku, teď se ale na nás doslova řítí neřízený vlak, a to od Soul Asylum, neboli Runaway Train, tak hezký odpo.

0: Rehab s hitem In My Head, neboli V mojí hlavě, a já jsem v té svoji uchovala, že se podíváme společně na houbový rekordmany u nás na západě Čech. Na výstavě hub ve Stříbře byl 3 roky zpátky k vidění obří vějířovec, obrovský, doslova se tak jmenuje, vážil přibližně 20 kilo a aspiroval na zápis do knihy rekordů. Letos v srpnu potom našla jedna houbařka u obce Lesná na Tachovsku píchavku obrovskou o váze přes víc jak 5 kilo a možná si ještě vzpomenete i na pár týdnů starý rekordní kotrč z Tachovska. Ten našel houbař Josef Cudrák. Psali jsme o něm i u nás na sociálních sítích, kde se dá ještě i dohledat. Ten kotrč měl přes 15 kilo a obvod dosahoval 181 cm. Mimochodem, z takovýhleho množství by šlo udělat klidně 150 litrů polívky, takže doufám, že měl pan Josef buď hodně tolerantní manželku, nebo hladový sousedy, anebo aspoň hodně veliký mrazák.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
9: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
15: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. 2 směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
14: Tak to zní jako sen.
15: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
16: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
0: náplně hned.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

minutku po půl třetí jsme oblíkli na Hit Radio FM Plus kabáty a dali jsme si jejich malou dámu. Když už jsme se navlíkli do těch kabátů, tak taky vyrazíme společně na výlet, a to za našimi dřevěnými selfie pointy. Ty pro vás Hit Radio FM Plus instalovalo společně s Plzeňským krajem na několika místech západu Čech. Najdete je třeba na Chocku, u Kozelky, u Mladého Smolivce, na Džinkovi a nově taky v Konstantinkách. Dneska je venku krásně, takže budou i krásný výhledy, takže doporučuji udělat si výlet a ideálně se tam i vyfotit, hodit to na sociální sítě, označit nás, no a my vám to potom k nám rádi přes dílíme, ať hezky pěkně nalákáme do přírody a na čerstvý vzduch i ostatní. No a teď jdu lákat na další hity. Alex Warren a teď právě taky Dario G.

0: Hitem Ordinary jsme si na Hit Radio FM Plus přiblížili 3/4 na 3 za měsíc a 6 dní bude touhle dobou přesně o hodinu méně. Letos nás totiž změna času čeká o něco dřív, a to už 25. října. Změna totiž vždycky připadá na poslední říjnovou neděli, no a ta letos vyjde právě na 25. Příští rok potom až na 21. října. Věčné téma, jestli nechat nebo nenechat, můžete nám to napsat i pod příspěvek na Facebooku, kde zrovna naše Barča Škrybů před chviličkou orodovala za letní čas. Já se přiznám, že jsem v jejím týmu, ale zajímají mi samozřejmě i vaše názory. Do celý pošlu další hity, vidím tady Činasky, taky zazní Bon Jovi a nebo Taylor Swift. Co dodat? Víkend je zkrátka hezčí s Hitrádiem, tak s námi zůstaňte a další hity k vám letí už za malou chviličku.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
6: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
5: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
7: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
8: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
7: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
8: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
7: izol@vest.cz.
9: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle spokojené.

0: Dobrý den.
1: Je Škodovka vaše srdcovka?
0: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
1: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
0: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
1: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
2: Porsche Plzeň.
0: Porsche.plzeň.cz.
3: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
7: Alegria dny jsou tady.
6: Se slevou 7% na zážitky.
7: Zážitkové restaurace.
6: Pobytové zážitky.
7: Adrenalin.
6: Automoto a mnohem víc.
7: U nás si vybere opravdu každý.
6: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
7: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: J-Lo, ja tu sa, no

0: Další 60 minutovku jsme na Hit Radio FM Plus zakončili Jennifer Lopez a Pitbullem. Za chviličku je tu Vladan se zprávama, teď ale jdeme omrknout silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na silnici 27 u obce Běšiny na Klatovsku počítejte s kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem z důvodu opravy železničního viaduktu. Jinak dobrá zpráva je, že se jak na Plzeňsku, tak Karlovarsku jezdí v tuhle chvíli bez nehod. Tak opatrně do cíle a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Merien Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
7: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
3: www.pubec.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
9: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici i převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Proměnu dosavadní jednodenní známky na známku 24-hodinovou výbor ale podpořil. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlé protiruské sankce. Ty mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Fotbalová šance liga dneska nabízí 4 zápasy. Právě teď začínají duely Pardubice Bohemians, Mladá Boleslav se Zbrojovkou Brno a Artis Brno s rozjetým Libercem, který může poskočit do čela tabulky. V 6 večer pak přijde souboj Slovácka s Baníkem Ostrava. Baník se pokusí ukončit sérii 3 porážek.
10: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Jak už jsem říkala dneska jednou, zítra se počasí lehonce zkazí, v maximech naměříme podobně jako dneska 22 stupňů, ale odpoledne se potom na řadě míst západu Čech může objevit občas déšť nebo přehánky.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Další hodina bude nejen plná hitů, ale taky trošku filmová a seriálová. No prostě takový relax, stejně tak jako teď od Miky.

będziemy dzieć i to co nie będzie.

Eva Farná nechtěla říct, co má se stát, já vám to ale stejně řeknu. Stane se 39. ročník filmového festivalu Finále. A to už za 6 dní. Od 25. do 30. září se Měšťanská beseda v Plzni promění už tradičně v hlavní centrum dění festivalu. Ten letos nabídne přes 100 filmů, seriálů, 20 premiér. Potkat tam budete moci zase celou řadu známých českých herců a hereček a diváci letos vůbec poprvé budou rozhodovat o jedné scén. Hit Radio FM Plus bude samozřejmě na místě a přímo z centra festivalu pro vás budeme živě vysílat v sobotu 26. a v neděli 27. září vždycky od 15 do 18 hodin. V neděli zároveň bude část programu festivalu věnovaná i oblíbeným zrádcům. Já se k něm vrátím už za chviličku. Každopádně podrobný program najdete na www.festivalfinale.cz a nebo doporučuji stáhnout si do mobilu jejich přehlednou aplikaci a ta se jmenuje Finále Plzeň. No a ten program včetně dalších důležitých informací budete mít pořád po ruce.

0: Tohle byl Dr. Albán a jeho legendární hit roku 1992. Mně tehdy byly 3 roky, Vojtovi Kotkovi 4 a podzim se v té době nazýval ještě podzimem. Od letošního roku už ho nazýváme po Vojtovi a roční období rozlišujeme na jaro, léto, kotek, zima. Určitě už chápete, na co narážím. Od zítra se totiž můžete vtět v televizích těšit zase na Hradního pána, Mikše, Věrné a hlavně Nové zrádce. Já se přiznám, že jsem obrovský fanda, takže my jsme si stejně jako loni zařídili předplatný a viděla jsem první díl už ve středu a musím teda říct, že ten začátek mi vyrazil dech. Nechci vůbec spoilerovat, máte se na co těšit. No a kdo máte zrádce rád, tak jako já, tak už je taky známé i datum slavnostního finále. To bude mít premiéru 2. prosince v pražské O2 aréně.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
5: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
6: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je Daniel Porter a jeho Bad Day, neboli špatný den na Hit Radio FM+. Já vám den kazit rozhodně nechci, ale za 3 měsíce a 5 dní jsou tady Vánoce. Vezmu to ale z té pozitivnější stránky a to, že už jenom 14 pondělků, úterků a střed budeme nadávat, že ještě nemáme vánoční dárky a potom bum, nastane čtvrtek, domovy provoní cukroví, stromeček, bramborový salát, řízky a ulehneme na gauč k pohádkám. To je přece hezky pozitivně řečeno, ne? Je potřeba zkrátka někdy vidět ty sklenice z poloviny plné a ne z poloviny prázdné. Za chviličku k vám letí další hity, dáme si Tomáše Kluse a teď už Dermot Kennedy a Kiss Me.

0: Tomáš Klus se nám si ten pocity prospíval až skoro ke 3:15 na Hit Radio FM+. No a protože jsem před pár minutama lehonce nakousla Vánoce, tak toho ještě využiju a připomenu, že město Plzeň už hledá letošní vánoční stromeček na plzeňské náměstí. Ideální kandidát by měl mít výšku 13 až 15 metrů, mít pravidelný kuželovitý tvar koruny bez prosklých větví s jedním rovným kmenem a pravidelným rozložením větví. Co je ale taky důležitý a řada kandidátů na tom stroskotá je, že ten strom nebo k tomu stromu by měl mít přístup jeřáb a téměř 20-metrovej tahač s podvalníkem. Taky na to je důležitý myslet, aby se k němu vůbec dostali a potom ho na to náměstí mohli odvést. Nabídku s adresou, kontaktem, fotkou toho stromu můžete posílat na zprávu veřejného statku svsinfo@plzeň.eu a to zhruba přibližně do přelomu září-října, takže ideálně třeba do konce září.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Filmový festival Finále Plzeň začíná už v pátek 25. září. Ve studiu nám ho představí jeho ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Doprovodí ji oblíbený herec Martin Stránský, kterého uvidíte v hlavní roli hvězdně obsazeného filmu Léčivé účinky sebeklamu. A jen chvíli po premiéře tento snímek herec uvede i na festivalu Finále.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: a Krištof chtěla závěrem hodiny zašeptat, co bude pak, tak já vám to teda zašeptám, jo. Potom budou nejnovější zprávy s Vladanem, no a teď si dáme dopravní info. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na křižovatce ulice Klatovská třída u trati Borská v Plzni došlo k nehodě dvou osobáků. Probíhá tam vyšetřování, tak tam počítejte raději s drobným zdržením. Jinak se ale ve zbytku západu Čech jezdí teďko chvíli před 16. hodinou, naštěstí bez nehod. Dávejte na sebe na svých cestách pozor a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
4: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hygienici letos evidují už téměř 1500 případů žloutenky typu C. Nemoc se přenáší především krví a nakažený může žít dlouhé roky bez jakýchkoliv příznaků. Nejvíc případů zachytili hygienici v Ústeckém a Středočeském kraji. Odborníci proto upozorňují na důležitost včasného testování. Vláda v pondělí projedná rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na dnešek zahynuli dva lidé v chersonské oblasti. Další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku.
5: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
6: Během noci ze soboty na neděli bude většinou polojasno, k ránu začne oblačnost od severozápadu pozvolna přibývat. Nejnižší teploty potom naměříme u devítky. Zítra přes den ale vyšplhají zpátky až ke 22 stupňům. Odpoledne ale pravděpodobně na některých místech na západě Čech sprchne.
2: Hit Radio FM Plus.
6: Zítra ráno si můžete v klidu přispat, ale v pondělí se někomu z vás vyplatí být raní ptáče. Víc řeknu za pár minut. Teď Gigi D'Agostino.

0: 10 minut po 16. hodině dospívala na Hit Radio FM Plus zpěvačka Adele, která se netají tím, že večer chodí spát brzy, klidně i kolem 21. hodiny a ráno jí nedělá problém vstávat.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Doporučuji teda být příští týden jako Adele a hlavně být 10 minut po 7. ranní na adrese, kterou nám sami uvedete. V pátek jsme peníze nepředali, takže 7 000 čeká v pondělí na dalšího z vás. Pátek 25. září, potom dokonce tisícovek 50. Co pro to udělat? Stačí se zaregistrovat formulářem na našem webu a pak už jenom poslouchat naši snídani šampionů s Michalem a

0: jasmin. Až uslyšíte zazvonění, běžte se rychle podívat za dveře. Pokud nás tam do 30 vteřin najdete, tak peníze budou vaše. Řekla bych, zlomte vás, ale jelikož k těm dveřím určitě poběžíte, tak popřeju jenom hodně štěstí.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Tohle byl Ed Sheeran na Hitradio FM Plus, chviličku po čtvrt na pět, další hity si dáme za chviličku, bude Morandi nebo Miley Cyrus. Na Hitradio ale pro vás nemáme jenom hity, máme pro vás i skvělý podcasty. Aktuálně třeba nový díl Na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde byla hostem Anna K. Ta otevřeně promluvila o svém vztahu ke vzhledu, stárnutí, plastickým úpravám a dalších věcech. Zajímavý hosty ale pro vás má i náš Jirka Pelnář, a to každý čtvrtek od 11 dopoledne. Kdo byl jeho hostem tentokrát a kdo bude hostem příští týden, probereme za chviličku. Teď už k vám letí slíbená Miley Cyrus. Tak hezkou sobotu přeje Denisa.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Vynech lepek.
4: Otužuj se.
5: Berhořčík.
6: Zkus půst.
7: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
9: A adaptogeny.
10: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Clay Dalton s hitem Blood Running dospíval na Hit Radio FM Plus minutku po půl pátý. Díky moc, že nás ladíte i o víkendu, a kdo jste si nás nestihl naladit ve čtvrtek dopoledne, kdy byl dalším hostem Jirky Pelnáře primátor města Plzně Roman Zarzický, tak doporučuji dát si ten rozhovor zpětně, ať už na našem webu nebo třeba na Spotify. Řeč byla tentokrát o novém náměstí, o chystané sportovní hale na Borech a prostě celkově o dění v Plzni. No a protože se blíží 39. ročník festivalu Finále, tak dalším jeho hostem bude ve čtvrtek od 10 dopoledne ředitelka festivalu Eva Veruňková Košař a taky herec Martin Stránský, který se na Finále představí v hlavní roli komediálního dramatu Léčivé účinky sebeklamu.

Agnes s hitem Release Me, neboli Propust mě, což mi připomnělo zásadní téma tohoto týdne, a to, že Marek Eben a Tereza Kostková končí po letošní sezóně ve Stardance. Teď se samozřejmě řeší, kdo za ně. Největšími favority jsou podle bookmakerů zatím bývalý soutěžící Václav Kopta a z žen Adela Gondíková. Každopádně, ať koukám, jak koukám, tak v top 50 není nikdo z nás z Hitradia, tak doufám, že mě v té české teďko slyší a něco s tím udělají. Myslím, že některým kolegům by to v příštích řadách slušilo i mimo mikrofon. Třeba rovnou na tanečním parketě.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: díváš.
1: Tohle byl Pokáč na Hitrádiu FM+, kde nás čekají další sobotní zprávy a teď taky nejaktuálnější informace ze západočeské dopravy. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na Rokycanské třídě v Plzni pokračují práce na instalaci nové lávky. Provoz je tam v úseku od Masarykovy ulice dolů do centra sveden do jednoho jízdního dvojpruhu, kterým se jezdí obousměrně, tak buďte opatrní, jinak se ale na Plzeňsku i Karlovarsku jezdí teďko chvíli před 17. hodinou. Naštěstí bez nehod. Šťastnou cestu do cíle a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237. Jenom
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Gominíci mají na začátku topné sezóny napilno. Často mají volné termíny dokonce až v prosinci, někteří až v lednu. Gominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Gominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíce provětrali platební karty v Itálii a v Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly skoro o pětinu. Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem ohledně Grónska. Spojené státy podle něj získají větší kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že dohoda bude přínosem pro Dánsko i pro NATO. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
9: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: V noci se ochladí až k 9 stupňům a bude většinou polojasno. Neděle pak bude spíš zatažená s teplotama v maximech u 22 stupňů. Odpoledne potom může místy na řadě míst i sprchnout.
7: Hit Radio FM+.
1: No a když už nás zítra čeká takovéhle sichravé podzimní počasí, tak si uděláme za chviličku takové malé podzimní zahrádkářství.

0: Benson Boone a jeho Beautiful Things na Hit Radio FM plus 8 minut po 17. hodině. Koukala jsem na předpověď počasí na příští týden a dost citelně se nám ochladí. Rtuť teploměru nepřeleze žádný den víc jak 18 stupňů a čekají nás dokonce už i první přízemní mrazíky. Tak doporučuji, kdo máte zahrádky, vypustit zavlažovací systémy, zazimovat je. Jinak ale zahrada v září rozhodně neusíná. Je ideální čas přesadit nebo rozdělit trvalky, vysadit jarní cibuloviny, třeba tulipány nebo narcisy a připravit půdu na ovocné stromy nebo jahody. Taky si nezapomeňte zkontrolovat skleníky, záhony i zahradní nářadí. Odměnou vám za to všechno potom bude krásnější zahrada příští rok.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: I minutu po čtvrt na šest je s vámi Hit Radio FM Plus a ještě stále taky Denisa. Já jsem se tím úvodním podzimním zahrádkářským okénkem úplně navnadila na takovou tu správnou podzimní atmosféru, že jsem si hned šla udělat čaj a kdybych tady měla po ruce šálu, tak se snad do ní i zachumlám. Obecně musím říct, že mám podzim hrozně ráda, ať už třeba pouštění draka venku s dětma nebo podzimní vůbec jako výzdobu doma. Vinobraní máte, kam se podíváte, a taky dýně samozřejmě. Jedno dýňobraní startuje zrovna na západě Čech hnedka zítra. Probereme za chviličku, za pár minut, kde, a dáme si do té doby třeba Gym Class Heroes a Adama Levina. Tak pěknou sobotu přeje Denisa.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
4: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
3: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
5: Izolvest.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
5: Izolvest.
7: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
5: Izolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
5: Izolvest.
7: Tak zavolejte ještě dnes.
6: izol@vest.cz.
8: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
10: Těšíme se na tebe.
9: Farma Park u Toma CZ.
8: U Toma, tam to všechno začíná.
11: Tak co, mami, byli tady?
12: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
11: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
13: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci, anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Kamarád Be Mine na Hit Radio FM Plus přesně v 17:30, což je nejvyšší čas omrknout, kde se co děje zítra na západě Čech. Kam vyrazit? Té narozeniny slaví plzeňská zoo, zítra je tedy do zoo i dinoparku jednotné symbolické vstupné 100 korun a jsou připravená speciální komentovaná krmení, soutěžní stezka pro děti a taky program v amfiteátru Lochotín, který bude zcela zdarma. Ve Farmaparku Toma slavili dneska, a to páté narozeniny, od zítra tam pro vás ale mají až do 25. října připravené dýňobraní. Těšit se můžete na velkolepou podzimní výzdobu, dýňové speciality, dobroty, taky oblíben fotokoutek a třeba i kolo štěstí. No a podzimní atmosféru nasajete taky zítra na 21. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Mariánský podzim, který vrcholí v době mezi 10. a 17. hodinou na Mariánské kolonádě. Když to shrnu, čeká vás hudba, tanec a zábava, navíc ještě s řemeslným jarmarkem. Tak se bavte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm.cz.

0: Avicii s hitem The Night, noc ještě sice úplně není, ale pod večer už ano. No, což znamená, že se s vámi musím pomalu, ale jistě pro dnešek rozloučit. Hity ale samozřejmě budeme servírovat parádní dál. Do celý si dáme třeba Ariem nebo Mandraže a koukala jsem po celý hnedka úvodem Miraj nebo Liquido. Probrali jsme toho dneska, myslím, zase víc než dost. Víte třeba, že dneska večer můžete vyrazit na Netopíry k dolu Jeroným. Akce tam začíná v 7:30. Víte taky, že od pondělí do pátku ráno budeme zase zvonit a rozdávat peníze. V pátek 25. dokonce 50 tisíc korun. Takže příští týden si určitě nezapomeňte přivstat. No a já se loučím, uslyšíme se zase, myslím, v sobotu začátkem října. Budu se moc těšit a vy se smějte.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písni.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Ne, můj oblíbený hrnek.
3: Tak tohle není dobrý začátek dne.
4: No to snad ne.
5: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
6: Alegria dny jsou tady.
5: Se slevou 7% na zážitky.
6: Zážitkové restaurace.
5: Pobytové zážitky.
6: Adrenalin.
5: Automoto a mnohem víc.
6: U nás si vybere opravdu každý.
5: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
6: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Poslanci ODS navrhnou při projednávání rozpočtu ve sněmovně obnovit první tři dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Ten obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V Mnichově dneska začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé dva údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr piva vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji oblačno, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na jihu a východě místy až ke 24.
10: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
6: Franto, co pa všechno se dá sušit?
7: Ovoce, houby, bylinky i maso.
6: A tvůj bůček?
7: Ten už nestihneš.
8: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
1: Gap. Individual style for every generation.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.
0: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Hit Radio FM+.
0: Zlepši si náladu.

0: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den.
1: Je Škodovka vaše srdcovka?
2: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
1: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
2: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
1: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
3: Porsche Plzeň.
2: Porsche-plzeň.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Vynech lepek.
4: Otužuj se.
2: Berhořčík.
5: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
7: A adaptogeny.
2: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: tak všechno mám.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Koláč je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já.
2: Tak příště domo.
3: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Porsche Plzeň.
3: Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
3: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
3: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí. Porsche Plzeň.
3: Porsche-plzeň.cz

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio FM Plus.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Porsche Plzeň. Dobrý den.
3: Je Škodovka vaše srdcovka?
4: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
3: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
4: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
3: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
2: Porsche Plzeň.
4: Porsche-plzeň.cz.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.